jáde. Iná sí jáde. Iná sí jáde. Oyo yo. Oko Jesu. Oko Jesu. Ma ye bi de bo shada ya ba ya shada.